0: to jsem já. Onehdy jsem si schoval v černém kabinetě kufr. Přineste jej.
1: Monsieur, monsieur.
0: No co pak, ať už jste tady a s kufrem.
1: Monsieur.
0: Ať už jste ženská pryč, mám tu zena spěch.